0: Rakice, spoh. Ano.
1: Tak prav v frámu.
2: Vráček, drugače, budu kupovat, veš.
1: Jsem rád, že to byl vráček.
3: Toto jutro in auto Krka. Točka varnosti na vaših potih. V totem tednu na Totem Radio.